0: na plné gule. Rádio.
1: Rádio.
0: Rock.
1: Rádio. Rock.
2: Tequila. Marito.
3: Moderní děvče, když chlapce spatří, vypadá jak klam, do cirkusu patří, růžovou vestu a modrý oči.

0: Tequila! Marimba!
1: Moderní děvče, když chlapce spatří, vypadá jak klam, do cirkusu patří. Růžovou vestu a modrý oči, na diskotéce kolem se točí. Jú, ten je báječný.